0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tento týden třeba biouzený tempeh za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
5: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
6: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
0: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete Grana Padano za 69,90, Mascarpone za 68,90 a Alini Prosecco za 49,90. To se vyplatí.
7: Díky.
8: Měj se, kámo.
7: Hej, máš tu telefon.
8: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
9: Times Square, prosím.
7: Tady máš telefon.
8: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
10: Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
12: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
11: Na tisíce produktů.
12: A máma se vždycky ráda odvádí.

0: dokáže.
1: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
1: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
5: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
9: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
12: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
13: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

0: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tento týden třeba biouzený tempeh za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše

0: oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
1: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
2: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
8: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
7: Na tisíce produktů.
8: A máma se vždycky ráda odváže.
7: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
9: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
7: Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
13: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
14: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
15: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
16: Díky. Měj se, kámo.
17: Hej, máš tu telefon.
16: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
18: Times Square, prosím.
17: Tady máš telefon.
16: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
19: Fortuna. Dostane tě do hry.
20: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto-Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
21: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
22: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem.

0: Nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.

0: Sorry.
1: No,

0: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
3: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
6: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
5: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
5: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
13: Díky, měj se, kámo.
14: Hej, máš tu telefon.
13: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
15: Square, prosím.
14: Tady máš telefon.
13: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
16: Fortuna. Dostane tě do hry.
17: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
18: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
4: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.

0: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
6: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
5: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
5: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
11: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
12: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
13: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun. Kia.

0: Movement that inspires.
1: Díky, měj se, kámo.
2: Hej, máš tu telefon? Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
3: Times Square, prosím.
2: Tady máš telefon.
1: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
10: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

0: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
2: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
3: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a Alini Prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď si o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
6: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
5: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
5: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
9: Times Square, prosím.

0: Tady máš telefon.
1: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
2: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
10: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
11: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
16: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
5: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
6: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
10: Tak ještě prosím srovnejte děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
12: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
15: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
16: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
17: Times Square, prosím.
16: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
18: Fortuna. Dostane tě do hry.
19: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
20: Jste v jednom

0: kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
1: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky,

0: Říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení. A žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
2: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
3: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
6: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
8: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
11: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
12: Tak ještě prosím srovnejte děti.
11: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
14: Times Square, prosím.
13: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
15: Fortuna. Dostane tě do hry.
16: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
17: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
20: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
5: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
6: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším a každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Díky, měj se, kámo.
10: Hej, máš tu telefon.
9: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
11: Pér, prosím.
10: Tady máš telefon.
9: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
12: Fortuna, dostane tě do hry.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
14: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací.

0: osmiletou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
4: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
7: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
8: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
10: Tak ještě prosím srovnejte děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
12: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
13: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.

0: vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto-Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
11: Perete

0: bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Díky. Měj se, kámo.
2: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
3: Times Square, prosím.
2: Tady máš telefon.
1: Yeah! Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
6: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
5: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.

0: já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
2: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn mořské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Díky. Měj se, kámo.
6: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
7: Times Square, prosím.
6: Tady máš telefon.
5: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
8: Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
6: Birgo!
5: Pojď po hlavě za ovocnou

0: Nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru.

0: nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn morské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
3: Times Square, prosím.
2: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
1: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
0: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
2: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
0: Jasně.
3: Co je to virtuální baterie?
4: Virtuální baterie.
5: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: se bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
5: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
10: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
11: Volá vaše nádobí o pomoc?
12: So what?
11: Somat Duo Gel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo 1.
13: Somat Mixi Gel, pro mě číslo 1.
14: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
15: O co jde?
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
17: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde. Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
18: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
19: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
18: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
20: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
18: Jasně.
21: Co je to virtuální baterie?
22: Virtuální baterie ukládá...
23: Naše fotovoltaika s virtuální

0: vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Tak, co je s tím grillem?
5: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
4: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
5: A fakt, že jo?
6: Kdo to byl?

0: Kiosk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. Kiosk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Suchá pokožka.

0: Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Díky.
3: Měj se, kámo.
2: Hej,
3: máš tu telefon.
2: Dobře, dobře.
3: Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
3: Tady máš telefon. Vyhráli jsme?
2: Jestli se zbavil?
5: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
7: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
6: Na tisíce produktů.
7: A máma se vždycky ráda odváže.
6: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
8: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
6: Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn morské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
3: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každý.

Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.

0: žijete naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď si o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Díky, měj se, kámo.
6: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
7: Times Square, prosím.
6: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
8: Fortuna. Dostane tě do hry.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
11: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
6: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
5: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
11: O co jde?
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom synu?

0: Na naučit chodit. Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit.
6: Uhu!
5: Nějaké zajímavé slevy?
6: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
5: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
5: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
9: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaný.
10: Díky. Měj se, kámo.
11: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
12: Times Square, prosím.
11: Tady máš telefon.
13: Yeah! Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
14: Fortuna. Dostane tě do hry.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
16: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
17: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
18: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
19: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
20: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
21: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.

0: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
1: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
0: Jasně.
2: Co je to virtuální baterie?
3: Virtuální baterie.
4: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
5: O co jde?
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: služba tísňová, Link, klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka.

0: hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
1: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Birgo!
1: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
3: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn morské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto? Máme vše. Například Bravilon. Inovativní léčba opakujících se oparů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Xados. Nesedativní antihistaminikum ke zmírnění příznaků alergické rýmy a k léčbě kopřivky. Biopron Forte. Pro podporu rovnováhy střevní mikrobioty na cestách nebo při průjmu. Za 269 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Léto? Máme vše. Například Pancreolan Forte. Pomáhá s trávením těžkých jídel a působí proti pocitu plnosti po jídle. Esox. Napálení žáhy s rychlým nástupem účinku. Chrání a regeneruje za 299 korun. Allergodyl nosní.

0: sprej a oční kapky. Rychlá úleva od očních a nosních příznaků alergie. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
0: Léto máme vše. Například Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. Kanefron. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Tasektan. Ulevuje od akutního průjmu doma i na cestách. Nenechte si zkazit dovolenou. Průjem už vás nevyděsí. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
4: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
5: Times Square, prosím.
4: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
6: Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
9: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
0: Léto máme vše. Například Uriáš Bariesan. Sluneční kosmetika s obsahem termální vody. Nyní v akci 1 plus 1. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
10: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
9: Pane, ale

0: Tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
1: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Díky.
3: Měj se, kámo.
2: Hej, máš tu telefon.
3: Dobře, dobře.
2: Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
2: Tady máš telefon. Vyhráli jsme?
3: Jestli se zbavil?
5: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně.
12: Co je to virtuální baterie?
13: Virtuální baterie...
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
15: O co jde?
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
6: Times Square, prosím.
5: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
7: Fortuna. Dostane tě do hry.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 Kč měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli. O co jde? Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: FIFA World Cup meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: pojištění.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lactourea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
3: Léto? Máme vše. Například Uriáš Bariesan. Sluneční kosmetika s obsahem termální vody. Nyní v akci 1+1. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
8: O co jde?
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
10: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: s FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc

0: zhlédnutí.
1: Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
5: Dobrý. Jedno giga kombo s ranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme spolehlivé inkontinenční natahovací kalhotky Depend Normal. Nyní za 145 korun při koupi dvou balení. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
12: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
8: O co jde?
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a alimi prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybírám spolehlivé inkontinenční natahovací kalhotky Depend Normal. Nyní za 145 korun při koupi dvou balení. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
9: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
9: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
14: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
1: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
0: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
2: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
0: Jasně.
3: Co je to virtuální baterie?
4: Virtuální baterie.
5: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli. O co jde? Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
8: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Díky. Měj se, kámo.
6: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
7: Times Square, prosím.
6: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
8: Fortuna. Dostane tě do hry.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
10: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
11: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
12: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
8: O co jde?
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
7: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Plus FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybírám spolehlivé inkontinenční natahovací kalhotky Depend Normal. Nyní za 145 korun při koupi dvou balení. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
7: O co jde?
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
9: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
10: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

potichu dává pozor a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože

0: tě neutekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní.
2: V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách prosklených

finále pokračuje dlostivý, jenže, unuhoštně, kladná, kamení.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď si o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Bože, Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
8: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
9: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
10: Time Square, prosím.
9: Tady máš telefon.
11: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
12: Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
1: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli. O co jde? Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: UEFA World Cup meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

když tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů, sestrojil elektrickou kytaru, rock and roll

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc kobliha s ovocnou náplní 6 kusů za 29,90. Penny.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: záchranná služba, tísňová link. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edka.

0: úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc kobliha s ovocnou náplní 6 kusů za 29,90. Penny.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.

0: záchranná služba, tísňová link. Letně si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat. Teď.
1: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si

0: Čet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
8: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 34,90. Penny.
3: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Čibo? Je v každém šálku naši.

0: naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Čivo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: záchranná služba, tísňová link, klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
7: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Staropramen desítka světlé výčepní půl litru za 10,90. Penny.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
3: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
4: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.

Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: služba, tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
9: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.

0: Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.

0: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
2: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.

kus FIFA World Cup Meal. Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Sberbanka. Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
1: A dost.
2: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
7: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
8: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle?
15: Mm-hmm.
14: A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
18: Birgo!
17: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

to your dreams.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
2: Times Square, prosím.
1: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.

0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli. O co jde? Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
8: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
9: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: World Cup meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Bref má něco úplně nového.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
1: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se starý cítil příjemně.
6: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

0: Commerzbanka.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli. O co jde? Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
4: OK, všichni, jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží.
7: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
8: Kam ta tržba mizí?
9: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
8: A dost.
9: Příchozí platby.
10: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
11: The whole carton.
14: Welcome. Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
15: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
16: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.

0: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
1: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
0: Jasně.
2: Co je to virtuální baterie?
3: Virtuální baterie.
4: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Pěkný kolo, to bych brala.
6: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
7: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
5: A fakt, že jo?
6: A ty jsi?
7: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto.

0: Kap, kap, Fermáto.
1: A zachutná to.
0: Fermáto, chutná to.
2: Připraveni na letní zážitky? Na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc fakci? Káva Jihlavanka Standard, kilo za 199,90. Penny.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: záchranná služba, tísňová link. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
9: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
10: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní.

0: A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 34,90. Penny.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
4: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: záchranná služba, tísňová link. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat. Teď.
1: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
10: Díky Moneybacku snadno ušetříte, třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco. Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

potichu dává pozor a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože

0: ještě neutekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní.
2: V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených

Otče, odpusť je kladná, na mlýně hrobit, Stochová,

0: souhlasím.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tady jsme!
3: Oh! Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
7: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na

0: záchranná služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
5: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
6: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
7: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Bref má něco úplně nového.

0: překoná.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení.
4: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
5: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
7: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Mitsigel, pro mě číslo jedna.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
9: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
11: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
12: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
13: Jo! Napínavé finále je u konce.
14: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
15: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
14: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
16: Na klik.cz vám bleskově porovnáme

0: nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
2: OK, všichni, jdeme na to.
3: Pojďme mluvit o vlasech.
4: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
3: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
4: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
5: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně.
12: Co je to virtuální baterie?
13: Virtuální baterie ukládá...
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Tak, co je s tím grillem?
16: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
15: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
16: A fakt, že jo?
17: Kdo to byl?
18: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
19: Léto máme vše. Například Uriáš Bariesan. Sluneční kosmetika s obsahem termální vody. Nyní v akci 1+1. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
20: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
21: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
20: O co jde?
21: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
22: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
23: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.

0: Toto je Fermáto, světové unikáto, přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kap, kap, Fermáto.
1: A zachutná to.
0: Fermáto, chutná to.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety výhodně z Penny. A navíc v akci hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: služba, tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat. Teď.
1: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si kví.

0: vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
1: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte, třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Plus FIFA World Cup Meal. Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Partnersbanka.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte. Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
8: Birgo!
9: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: souhlasím.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
5: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc staropramen desítka světlé výčepní půl litru za 10,90. Penny.
6: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
8: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
11: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
12: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
13: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
14: Já vám tedy...

0: Já gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: Já vás biju ještě.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
2: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambipur najdete nyní v drogeriích Teta.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap, kap, Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
2: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc staropramen desítka světlé výčepní půl litru za 10,90. Penny.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
5: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektronické

Elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
12: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj.
15: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
16: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: kus FIFA World Cup Meal.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
5: Kam ta tržba mizí?
6: Miau, miau, poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
5: A dost.
6: Příchozí platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
8: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
9: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: pozvánka.
1: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
6: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru.

0: premiéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Birgo!
1: Choď

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
1: Welcome.
0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
6: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Díky.
3: Měj se, kámo.
2: Hej, máš tu telefon.
3: Dobře, dobře.
2: Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
2: Tady máš telefon.
3: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
5: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
9: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.

0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie? Virtuální
5: baterie. Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
6: O co jde?
7: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
8: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc staropramen desítka světlé výčepní půl litru za 10,90. Penny.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům. Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: služba, tísňová link, klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat. Teď.
1: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambipur najdete nyní v drogeriích Teta.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
3: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.

0: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
0: A tohle?
1: Mm-hmm.
0: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
7: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích?

0: nebo v tom syna naučit chodit. Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
1: O co jde?
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
3: Pěkný kolo, to bych brala.
4: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
5: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
3: A fakt, že jo?
4: A ty jsi?
5: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie?
10: Virtuální baterie ukládá...
11: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
13: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
14: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
15: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever you.
16: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
17: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
18: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Dobrý. 1 giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
10: Tati.
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
3: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
5: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie.
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
9: O co jde?
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
8: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké.

0: přece.
1: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
1: Boží.
3: Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
10: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
11: Timespare, prosím.
10: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
12: Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve, než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
11: O co jde?
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
13: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
14: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
2: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.

0: a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: s FIFA World Cup Meal.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z.

0: Flashbanka.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
7: Beer Go!
8: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
9: Dobré. 1 giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně. Tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati!
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
13: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
14: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací příprav.

Člověk často nedovede. Vaniš, důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vaniš gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
4: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
5: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
3: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
3: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
5: Fortuna. Dostane tě do hry. Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energií, který pořád nezdražuje?

0: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
1: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
2: Třeba právě teď.
3: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
4: O co jde?
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: FIFA World Cup meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.